You're giving my strength.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že cestou, tam máš sklo.

0: je panáku, blbec,
1: pitomec.
2: Inhaluje.
3: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Radio 1.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

Není.

s ním něco víc.

0: nejlepší
1: Radio

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. DAB+.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Reklama na Radio 1.

zdraví Martin Nouza. Posloucháte Rádio 1, máme 6. hodinu 1. září a já jsem tu zase po třech týdnech, tak si dneska pustíme spoustu hezký hudby. Rovnou jsme začali producentem, který říká Tourist a single In Unison a už pátek teďka, minulý pátek vydala americká kapela Interpol novou desku a tohle je závěrečný song z té desky, který se jmenuje Sudden. Tak si užijte dnešní vysílání.

OK Lou ve spolupráci s Turnstile, single Light Design. Kapela Turnstile vydala takovou reworkovou desku, kde se spojili například i s Eltonem Johnem, v tomhle příkladě s OK Lou. A jako další jsem si připravil další takovej rework, Thread Something for My Head, a tohle to je konkrétně rework od Tiffy M. Přeji vám hezké ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
2: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Pariel a jeho spolupráce s Ankym, single z první společný Léto. Teďka bude vycházet i klip na YouTube, tak to můžete kouknout. Režie Táňa Lvovská. A teďka ještě zůstaneme trošku u rapu. Heady One, One Thousand Roses, novinka z Británie.

0: Heady Von, skvělá věc. A my si teďka dáme novinku od Mata 213, jeho single Peak. Ten single vyšel na počest nových dresů Slávie fotbalový a vlastně je to taková krátká, pěkná věc, tak má dvě na tři.
1: Je to jak posedlost, tahle ta cesta, víš, je na ní radost, je na ní stesk, je na ní obojí.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muže říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Unlimited Buzz. Unlimited Buzz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg. Za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle byla česká kapela Meluzína a jejich nový single Paprsky. A my dostáváme v Česku, teďka už Uršula Sergny a její novinka Flower Tooth. Skvělá experimentální elektronika. Posloucháte Rádio 1, celý playlist najdete na webu Rádio 1 pod mým jménem. A taky mám otevřený chat, můžete psát přes web či aplikaci, kdybyste třeba chtěli něco zahrát.

CD Nonstop. Domácí indie popkytarovou skupinu Něco Něco založila už koncem minulé dekády dvojce Alžběta Trusinová a Tomáš Tkáč. Jejich druhé album Útržky si vydali v roce 2021 na Znece divnosti. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Jsi už skvělej český producent Petr Bursa a jeho single Obsession. Skvělá čerstvá věc. Moc doporučuji.

Matyášovi kamarádi, má blbá hloupost. Kdo nezná tohle českého alternativního rapera, moc doporučuji se jí čeknout jeho tvorbu, hlavně jeho živý vystoupení, které jsou úplně super, plný energie. No a další česká věc, Klára Voden, Toyota Vangelis a single Akira.

0: Beata Myslíková na Rádiu 1, single Když mlčíš, z nově vyšlé desky, která se jmenuje Třpytky. Můžete se na ní zastavit.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka.

Stonovi se singlem Celestial Bodies. Já jsem hrozně rád, že je tato dvojice zase slyšet. A my už máme 7 hodin, vy pozváte Rádio 1, dneska s Martinem Nouzou. Celý playlist najdete na webu Rádio 1, stejně tak můžete napsat do chatu na webu či v aplikaci.

0: Další připomínka z Česka, Jaša 96, single, který vyšel už v červnu, jmenuje se Same Pain, je to moc povedená věc. No a já bych taky rád zahrál novinku od Anthony Smierka, který vydal novou desku a na jednom singlu má spolupráci s 1-800-GIRLS, single se jmenuje Godzilla Hotel a to skvělej UK sound. Tak si to dejte.
1: Grab your coat, it's all over. Loneliness in these fiberglass eyes like an unexploded bomb discovered under a Tesco Express. You woke up and went back to the shrine, writing things down, remembering, mythologizing our disappointment that we couldn't make things worth. Two claps, a bow, another bow to pay your respect. An irradiated lizard made a perspect and you sleeping below it.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Právě nám dohrál Jigits ve spolupráci s OK Georgem a taky Taby, bohužel OK Giorgio, na kterého jsem se hrozně těšil na PopMest, tak nepřijel, byl nemocný, takže to jsem bohužel neviděl, ale moc mě potěšila tato spolupráce právě s Jigits, který vydal teďka novou desku 50 Ballerinas a tohle to byl stejnojmenný single 50 Ballerinas a moc doporučuji celou desku. No a my už si dáme další věc, Arlo Parks, single Fluid featuring John Glacier. Posloucháte Radio 1, celý playlist najdete na webu, jako vždycky pod mým jménem. Případně mám otevřený chat na webu či v aplikaci.

brutálně krásný bicí nakonec. Aero Parks, single Float, na featuringu John Glacier, skvělá věc. No a teďka už Swedish House Mafia, single Lickily, song Happiness is so sad. A tohle ten single všem posílám. Jelikož je 1. září, práce, škola, užijte si to. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou dneska od 6 až do 9.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Sophia Stell, Now I've Got A Lot You Know, na Rádiu 1. A teďka už spojení, novinka The Drums, Mareu, single It Didn't Matter, super věc, takhle po ránu, posloucháte Rádiu 1 s Martinem Nouzou.

To byly The Drums, Mareu, It Didn't Matter. A teďka už Lichnovský. A single Lichnovský je někde tam venku. Novinka, co vyšla o prázdninách.

0: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte? Okamžik.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Kik. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Reklama na Radio 1.
8: No jako další tu mám připravenou Phoebe Bridgers single Poby. Takové příjemné kytary. Takhle k 1. září. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nozou.

A nám dohrává pomalu Phoebe Bridgers, single Bobby. No a dejte, kdo se přihlásil zase o slovo. Fontaine DC ohlásil novou desku, máme tu single Marianne, rovnou tu máme i koncert, který se blíží, který bude v Praze. Určitě půjdu. Tak jo, pojďme si to dát.

To byly Fontaine DC, Single Marian, a teďka ho už Delayach, Montagu, Single Cycles. Tuhle zpěvačku můžete znát hlavně asi z nejznámějšího tracku od Fred Again. No a ona dělá krásný solový věci. Tohle to je jedna z novinek.

0: 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Reklama na Radio 1.

Prostitutes, Leave It Like It Is, absolutní hymna týhletý český kapely, je pro mě jeden z nejlubějších songů a proč jsem dneska zahrál, protože jsem je o prázdninách viděl a opět jsem si připomněl, jak moc super to je. No a na vod byla 8. hodina, vy posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou. Já jsem si tady projížděl tady naší knihovničku desek a vytáhl jsem nějaký trošku starší věci. Teď tam M Hit the Tree, Single Go, ze skvělý desky Chunk, doporučuju. Tak jo, jdeme na to. 1. září, ať už jdete třeba do práce nebo do školy, ať vykročíte dobrou nohou.

No já vám přeju, ať máte stejně hezký den, aspoň tak trochu jako to solo na konci v tomhle songu. No my pokračujeme v tomhletom, v této jízdě staršíma věcma, metronomy, Everything Goes My Way, anglická Riviera, ze který jsme se všichni vrátili.

Metronomy nám právě dohrávají na Radio 1. Jako další song jsem si připravil zpěváka More, single Don't Need It. Málo která věc mě za tyhle prázdniny tak chytla jako tato. Tak si to pojďte dát.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze. Jump.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No, teď trošku zrychlíme. Mám tady MPH, Skrillex, single Mirage, a tím bych vás rád taky chtěl pozvat, jelikož teďka ve středu ve čtvrtek budu docela DJovat po Praze, a to v B2B s Melda Boyem, s Matyášem Milíčkem, skvělým DJem. Ve středu se ukážeme v Holešvické tržnici a ve čtvrtek před Never Enough, kde má akci HDHD Studio, kde lančuje svoji existenci, tak bych vás tímto rád pozval. Více informací, když tak na mých sockách. Jdeme na to.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

nad pořádnou popinu. Ní nejradši iPod Touch v remixu od Madeon. Super věc, teďka už Logic 1000 a All In For You.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

Nám dohrává Jacques Green, single Presence, skvělá nálož. Teďka už Bad Tuner, single In This World. My máme před sebou posledních nějakých 20 minutek. Vy posloucháte Radio 1 dneska s Martinem Nouzou. Máme 1. září, svátek dneska má Linda, taky Samuel, tak přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. Kohoutem vlogu.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Reklama na Radio 1.
8: No a my u rychlejšího tempa zůstaneme. Digital Realism, Been a While. Skvělá pecka. Moc mě to baví.

A nám už dohrávají Disclosure, single The Sun Comes Up Tremendous. Skvělá věc, už takhle pomalu na loučení. Dneska jsme slyšeli spoustu hudby, ať už novinek, či starších věcí. Snažili jsme se zařadit i hodně českých věcí a by to bylo prostě slyšet. Poslouchali jste od 6 do 9 s Martinem Nouzou, Rádio 1. Já se zase přihlásím za 14 dní, takhle ráno v úterý, tak budu sbírat nějaký songy. No a já vám už jenom přeju hezký den, hezkýho 1. září, ať už třeba zpátky ve škole či v práci. A po mně už se chystá Josef Hradílek a čeká vás spoustu super hudby. No a tak vám tady na rozloučení sázím Daft Punk, Instant Crush na featu Julian Casablanca. Co si víc přát? Tak jo, mějte se krásně, mějte se jak chcete, tohle to je Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
2: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
1: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Reklama na Radio 1.

0: No.
1: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Tak, krásné, dobré ráno vám od mikrofonu ze studia Rádia 1 přeje Josef Hradílek. Dnes výjimečně jsem tu s vámi do 12 hodin. Dnes máme úterý 1. září, 1. záříový den. Prázdniny jsou oficiálně minulostí. Ale léto podle mě ještě nekončí. Pouštíme si proto teď The Dirty Column, Sketch for a Summer.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Reklama na Radio 1.

reakci na mé domácí novinku, nové EPčko Leo od projektu Donau Marina a s hostující zpěvačkou hudebnicí Sorry for Yesterday. A tohle je píseň s názvem Redneck Riviera.

Právě nám doznívá skladba s názvem Silently od bristolského tria, které se říká Tara Clerken Trio, z jejich letošního alba Somewhere Good. Teď spíváme do Dánska, novinka od dvojice dánských hudebníků Alberta Herce a zpěvačky Soho Rezanejad, The Clown.

si dáme projekt, který se říká Kiss Facility, za kterým stojí producent Sega Bodega a zpěvačka Maya Al-Khateri z Egypta. Track s názvem Lynch z jejich skvělého letošního alba Chazna, který představí poprvé i v Praze 30. září v klubu Fuchs 2. Celý album je kompletně v arabštině a hudba je takový mix shoegazu, současné elektroniky. Určitě doporučuji celý poslechu.

Tak ještě jednou příjemné dopoledne všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1. Máme dnes 1. září 2026. Od mikrofonu se vám hlásí dnes výjimečně Josef Hradílek. Jsem tu s vámi do 12 hodin. Svátek má Linda a Samuel, takže všem Lindám a Samuelům přejeme všechno nejlepší. No a vzhledem k tomu, že právě odbyla 10. hodina, znamená to, že nastal čas na první dávku kulturního servisu dnešního. Tak se pojďme podívat na festivaly a galerie.

Radka Bodzevič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, Zvon, Bezhlavý jezdec, Liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Vlado Maen, Kunsthalle Praha, William Kenchwich, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Zámek Žrotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, live. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joad Vivre. Galerie Benedikta, Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. A Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. No a na co se dnes můžete těšit večer na Rádiu 1? V 18 hodin pořad Estereo, 19 hodin CD Nonstop, tentokrát s albem Útržky od projektu nebo kapely Něco Něco. Ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 hodin Rádio 1 on stage, záznam koncertu The Naked and Famous z roku 2017. Tak to je z kulturního servisu pro zatím vše. Díky, že posloucháte. Věřím, že jste si určitě, že vás něco zaujalo z toho výčtu. Ale my pokračujeme dál v pouštění písniček. Následuje novinka od Placid Angels, a.k.a. John Beltran, Hands of Love.

Tak to byla krásná píseň Save the Children od Gil Scott-Heron. No a teď se dáme novinku, dlouho očekávané album Eriky Badu a producenta The Alchemist Before the World Blows, které vyšlo před asi týdnem. A single s názvem Next to You, na který Alchemist použil svůj starý beat, který kdysi použil pro Mobb Deep. Na přání Eriky Badu teda.

Pražané měli možnost vidět Alchymista v akci 2 týdny zpátky. V den zrušeného hip-hop kempu zahrál na Cargo Gallery. Díky Ideovi, který to celý zařídil.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Teď si dáme tuzemský release Dvě slunce, experimentálně rapový projekt, duo, dá se říct, a věc s názvem Zrcadlo, na které hostuje Anky.
2: V ruce lahoví a felim na podlaze, volím další cígo a jsem trochu vyplej. Mám pocit, že znám všechny lidi v Praze, jenom u sebe si občas nejsem jistý. Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a knowledge.

0: Dohrává nám Zrcadlo od projektu Dvě slunce s hostujícím Ankym a oba tyto projekty odehrají společný koncert 16. září na lodi Tajemství na Pražské náplavce. Předprodej běží.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
9: Reklama na Radio 1.
0: Tak tohle je FX Twin, Slow Bird Whistle, Peel Session. Až track dozní, tak nastane čas na soutěž Rádia 1, tentokrát s kulturním létem, s divadlem Jatka 78. Tak když tak žhavte telefony.

0: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí cirk Laputika s oslavou sportu a umění v představení Sen Art. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se ale chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají, a světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará cirk Laputika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. No a dnes můžete vyhrát dvakrát vstupenky na představení v Jatkách 78, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected, cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, knihu od nakladatelství Slovart. Telefonní číslo do studia Rádia 1 je 210 323 919. Ještě jednou zopakuju číslo do studia 210 323 919. Tak a pojďme na soutěžní otázku, která zní následovně. Představení Sen Art představuje propojení sportu a umění. Kdo se zde objevuje v hlavní roli? Za A Matyáš Novák, za B Rostě Novák, za C Martin Novák. Pokud víte správnou odpověď, volejte na číslo 210 323 919 a už to máme prvního volajícího. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ahoj, tady Filip.
0: Ahoj Filipe, tady Josef, jak se máš?
1: No, jsem nevolal na soutěž, ale zkusím to.
0: No, zkus.
1: Matyáš Novák.
0: Hele, zkusil jsi to a trefil jsi to, no. Máš, wow. Je to správně. Matyáš Novák je správná odpověď.
1: Ježiš, tak to mám štěstí.
0: Tak to gratuluju.
1: Tak to děkuju.
0: A zůstaň mi teda na drátě, ještě pořešíme praktické věci.
1: Děkuju.
0: A gratuluju a doufám, že si náležitě svou výhru užiješ.
1: Tak jo.
0: Tak zatím naslyšenou.
1: Ahoj.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze. Jump

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Rovnou si jednu z novinek Velké sedmi pustíme. Ursula Seregi, Flower Tooth. Velmi zábavný track.

0: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
3: Moc!
4: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Reklama na Radio 1.

0: prosperity, life to you.
1: Cítíte ten
2: Radio 1.
1: No teď si dáme dalšího amerického srdcaře, tentokrát z Filadelfie. Kurt Vile, který vystoupí zítra v Praze se svou kapelou The Violators v rámci turné Kurt Vile's Been Good To Me Tour a představí své nové album Philadelphia's Been Good To Me. A tohle píseň s názvem Zoom 9.

jsem to zmínil, ale vystoupí v klubu Archa Plus. Lístky ještě jsou. Pokud nemáte plány na zítřejší večer, tak určitě doporučuji tohle, protože ten koncert bude 100% výborný.

0: skupiny The Naked and Famous, které proběhlo roku 2017 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 on stage s The Naked and Famous v úterý 1. září od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

To už je novinka od polské hudebnice, producentky, skladatelky Martiny Basta, Say It Closely, na které hostuje James Kay, která hrála na jaře na oslavách 35 let Rádia 1 v Meat Factory. No a Martina Basta vystoupí 6. září tuto neděli v Praze na výjimečném večeru pořádaným Hartnoss Promotion a Muzeem literatury, a to v Letohrádku Hvězda na Praze 6. Vystoupí řada dalších hudebníků a projektů jako One Leg, One Eye, Aldana Duoran a Tomáš Niesner.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

Tak to byl dánský projekt Solicity, novinka s názvem Versailles. No teď si dáme píseň, která má velmi rozpodobný vibe, ale je 15 let stará už, Champagne Coast od Deva Heinze alias Blood Orange z jeho debutového alba Coastal Grooves.

0: Reklama Rádia 1.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme.
7: Kolik?
6: Stovku.
7: Na co?
6: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
6: Máme.
7: Kolik?
6: 300.
7: Na co?
6: Na kino.
8: Koju.
7: Není zač.
9: Máme.
7: Kolik?
9: 500.
7: Na co?
9: Na jídlo.
7: Není zač.
10: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: Reklama na Radio 1.

Americká hardkorová kapela vydala teď album s názvem Never Enough Versions, což jsou vlastně předělávky písní z jejich loňského alba Never Enough od různých spřátelných umělců i jimi uznávaných umělců, jako například Elton John, Porches, Alex G, Blood Orange, kterého jsme se hráli před chvílí, a taky francouzská zpěvačka OK Lou, která se zjela na paškál jejich píseň s názvem Light Design. Je hrozně hezky vidět, jak je to vlastně původně hardkorová píseň, ale tak získá úplně jiný feel.

To je další novinka, lunický projekt Baby Father, za kterým stojí Dean Blunt a James Messiah. Big Pharma. Tentokrát se produkce zhostil producent Wraith 9.

0: Kulturní servis.
1: Tak vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě 11 hodin 40 minut, to znamená, že mě zbývá posledních 20 minut mého dnešního setu a taky to znamená, že nastal čas na druhou dávku kulturního servisu. Podíváme se na koncerty, filmy a divadla. Tak pojďme na to. Koncerty a tančírny. Rock Café 19.00, Art Kills Me, Off the Cuff, Leveth. Jazz Dog 21.00, Divá Bára a Zex Pub v Plzni 20.00, Bára Hrzánová a Kondurango. Kam můžete dnes zajít a na co? Do kina. Kino 35, 17.00, Alice Guy, 13 krátkých filmů, 19.00, letní opera Giacomo Puccini, Bohema. Edison Film Hub 19.30, Žena na válečné stezce a 21.30, Vzhlížet ke hvězdám. Kino pilotů 2020, Tichá přítelkyně a 20.45, Spider-Man z Brusu Nový den. Letní kino na Pragovce 20.00, Veřejný prostor Františka Skály. Kino přítomnost 20.30, Odisa. Kino Lucerna 20.15, Čika Čeka a Bio Oko 20.30, Drákula. No a v sekci divadla máme dnes jedinou položku, klubovna Povaleč v Dejvicích, 20.00, Dejvické divadelní léto, Display. No a na co se dnes ještě můžete těšit na Rádiu 1? Mě ve 12 střídá Rao Paluri, který vás bude obšťastňovat hudebně do 3 hodin. Vystřídá ho pak Hanka Řičicová do 6. A v 6 se můžete těšit na pořad Estereo, 19 hodin CD nonstop s Něco Něco a album Útržky. Ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 hodin Rádio 1 on stage, záznam koncertu The Naked and Famous z roku 2017. Tak to je z kulturního servisu zatím vše, mně zbývá teda necelých 20 minut, tak pojďme si pustit ještě pár písniček. This is joy, this is summer, keep alive. Stay alive.

Tak to byl Frank Ocean Skyline 2 z jeho kultovního už alba Blonde, 10 let starého. A tohle novinka od pražského dua, dá se říct, Dirty the Pressa a Artyho I Can't Hear, které vydali asi 2 nebo 3 týdny po vydání jejich skvělého alba Bring Back Water to the Valley. Jeden z mých oblíbených tuzemských projektů nových.

To byla novinka od londýnského producenta, rapera, muzikanta Lancer, Too Late. A já se s vámi rozloučím posledním trackem, a to zároveň pozvánkou na dnešní koncert kapely Prostitute z amerického Michiganu. Kapela, která kombinuje post-punk, elektroniku a arabskou tradiční muziku. Tohle je píseň s názvem All Hail, Pressure. Je to z živáků. A Prostitute dnes vystoupí v pražském klubu Bike Jesus. Mějte se krásně, krásný první školní den všem dětem a rodičům. Krásný start do nového školního roku. A já se s váma uslyším zase zítra v můj obvyklý vysílací čas od 3 do 6 hodin odpoledne. Tak se na vás budu těšit, mezi tím se opatrujte, ahoj.

0: reklama Rádia 1.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Reklama na Rádio 1.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Dobré poledne ze studia Rádia 1 při Rau Paluri. Přesněji 6 minut po 12. hodině startuje moje první zářijová odpolední směna na Rádiu 1. Následující 3 hodiny převážně nové muziky z posledních dnů a týdnů. Tohle byla tak trošku staronová záležitost podání londýnského producenta, který se říká Wheel Up. Skladba Take Me Higher totiž vyšla původně už někdy před tuším 5 lety. Ovšem nyní se dočkala remixové verze přímo od Wheel Upa na vokálech. Jste měli možnost si vyslechnout zpěvačku Tiavu, jinak Wheel Up je dlouhodobě spjatý s londýnským labelem True Thoughts. Následovat bude ukázka ze skvělé nové desky od Ericky Badu, kterou před nějakým rokem a půl oslovil hiphopový producent a DJ Alan Daniel Mayman alias The Alchemist. No a Ericka Badu mu řekla ano a po nějakém roce a půl tedy vznikla deska Before the World Blows. No a my si z ní teď pustíme ukázku What the People Say.

do Tomis ví. Ten nejmenší ještě nespí. A co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouštěla plyny.

0: Spolupráce americko-mexického hudebního producenta a multiinstrumentalisty, skladatele, který se říká Freedom, spolu se zpěvačkou Sayo vyústila v celé EPčko, možná vlastně dlouhohrající desku, která vyšla na konci července s názvem Codename, a tohle byl single Where Does It Go. No a za malou chvíli nás čeká domácí novinka, poměrně čerstvá, od kapely Meluzina si pustíme single Paprsky, co by jednu z novinek nasazených do minulého vydání hitparády Velká sedma.
1: Reklama Rádia 1.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Reklama na Radio 1.

ještě doplním, že Meluzína je čistě dívčí kapela z Ústí nad Labem. O tom, jak si Paprsky, nový single téhle kapely, povede ve Velké Sivně, to se dozvíme už dnes večer po 20. hodině na Rádiu 1. Teď už novinka od hudebnice zpěvačky Ellie Tales, které bude vycházet 9. října debutové album Come to Mommy. Pravděpodobně trošku parafráze na slavné EPčko Aphex Twina. Venku je tady ten single s názvem Tiger.

Tiger a Tails z chystaného alba, jak už jsem zmiňoval, Come to Mommy, které produkoval slavný George Albrecht, spolupracovník třeba Sky Ferreira, kapely Chairlift nebo Japanese Breakfast. No a teď už dánský producent Trentemøller, vlastním jménem tedy Anders Trentemøller, který se vrací s novým albem. V půlce listopadu vyjde deska Trentemøller. No a první single, výrazně popová záležitost, Terrified, má hostovačku vokální v podobě frontmana také dánské kapely Mew, Jonase Biera. Takže pojďme na to. Trentemøller, Terrified. A ještě dodám, že na té desce také budou hostovat třeba The Ravenettes, Annika anebo Midwife.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

už to u brooklynské umělkyně Taji Cheek alias Lorraine bývá zvykem svojí tvorbou tak trochu klame tělem. Tohle byla ukázka s názvem Birthday z čerstvě vydaného alba Fata Morgana, které jinak je poměrně velká sonická divočina. Ještě předtím to byla dvojice Howdy z alba Big World. Jsme si pouštili single s názvem JJ. No a teď už spolupráce producenta Kennyho Segla a rapera Mike'a Eagle, tedy Open Mike Eagle, ve společném releaseu Doomed, který vyšel v půlce srpna. Lázně vybírám otvírák, který nese název Out to Lunch.

0: řekni máma.
1: Lá, lá.
0: Tak řekni Radio 1.
1: Lá.

Tolik britská zpěvačka Issa Odyssea a její Rain Check. 12 hodin 42 minut na Rádiu 1. A tu teď vystřídá britský producent, který si říká, pardon, ne britský, americký z LA dokonce, New Boo, společně s kytaristou Horacem Brayem alias Recalibration Machine, kteří vydali EPčko odpoledních serenád, Afternoon Serenades, na labelu Friends of Friends. No a tady to je ukázka Cat in the Hat.

0: Je to tak, nastal čas soutěžit. Jeden z vás bude mít příležitost vyhrát dvě vstupenky na představení Ukrutně šťastně ve Švandově divadle v pátek 18. září o 19 hodin, konkrétně ve Velkém sále. Co pro to je třeba udělat? No, to se dozvíme za chvíli. Já ještě řeknu pár informací. Švandovo divadlo na Smíchově zve na poslední novinku v repertoáru černou severskou komedii s prvky westernu i hororu s názvem Ukrutně šťastně. Příběh policisty Roberta, který přijíždí do ospalého maloměsta, se postupně mění v podivnou a znepokojivou sondu do života místních obyvatel. Brzy zjistí, že tady věci nefungují tak, jak by měly, a že řešit věci po svém může mít velmi temné následky. Telefon ke mně do studia je 210 323 919 a dvě stupenky získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, kdo je autorem knižní předlohy, podle které vznikla inscenace Ukrutně šťastně. Volat můžete teď. Haló, tady Raho, Radio 1.
1: Ahoj, tady Roman.
0: Ahoj, Romane. Tak tušíš, kdo je autorem knižní předlohy inscenace Ukrutně šťastně?
1: Přiznám se, že to narychlo hledám a nejde mi to, takže se omlouvám přes druhu.
0: Tak asi dáme příležitost dalším, tak i tak díky za pokus.
1: Jsem pomalý. Ahoj.
0: Měj se, ahoj. Haló, tady Raho, Rádio 1.
2: Haló, tady Miloš. Ahoj, vydrž. Já jsem
0: taky hledáš.
2: Ne, já už jsem to našel dávno.
0: Už to našel, tak povídej. Tak kdo je
2: Erling Jepsen.
0: Erling Jepsen, je to tak. Dánský spisovatel, je autorem předlohy Ukrutně šťastně, respektive tedy předlohy knižní, podle které vznikla ta inscenace. No a ty budeš mít možnost se...
2: Jít do divadla.
0: A přímo do Velkého sálu Švandova divadla v pátek, tuším, je to za nějakých 2,5 týdne na
2: super.
0: Představení. A já ti gratuluju a vydrž mi ještě na lince.
2: Díky.

0: Sourozenecké duo z Los Angeles Ink No World, které tvoří bratři Andrew and Daniel a Daniel Aged. Před lety působilo právě v rámci téhle kapely, aktuálně spíše každý z nich funguje jako producent celé řady zvučných men na hudební scéně. Tohle byla deska, ukázka z desky s názvem As Light in Your Beauty. No a ještě předtím to byl americký písničkář Steven Steinbrink se singlem Magic Mirror z chystaného alba, které vyjde koncem října, In a Split Mirror.
1: Reklama Rádia 1.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkotiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky. Krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
6: Moc!
7: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.
0: No, tohle už jsou brightonští Fujiya and Miyagi, stále na scéně. Na konec října si přichystali nové album New Shiny Object a tohle je první single Lowest Common Denominator.

0: Fujia a Miyagi si stále jedou to svoje a myslím, že není třeba vůbec nic měnit. Novinka Lowest Common Denominator je také jednou z nasazených novinek do hitparády Rádia 1, pro kterou stále můžete hlasovat. No a teď už přesně ve 13 hodin je čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Dnes je úterý 1. září 2026, začátek nového školního roku. Svátek slaví Linda a také Samuel, takže všechno nejlepší. Před námi je repríza první části kulturního servisu, kde se podíváme na několik pozvánek na festivaly, řadu pozvánek do galerií, no a řekneme si také něco málo k dnešnímu programu na Rádiu 1. Rubrika festivaly Landscape, pozvánka na multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění v Hradci Králové. Případně pro brněnské posluchače a nejen je tu pozvánka na Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. To už se dostáváme ke galeriím Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách a pozvánka na Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze, upravit, resetovat, zobrazit více, teď tedy nevím úplně přesně, jak je ten název, tady mám zobratit. Národní galerie Praha Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Maj, Dox Radka Botševič a Faust, galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, tam můžete vyrazit na výstavu Vlado Mayen. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Meat Factory, galerie Zeď a pozvánka na výstavu Chasing Shadows Tomáše Mitury. Osmička Humpolec, Present Perfect, aneb Otisky času v současné keramice. Veletržní palác a také prostor Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Biennale ve věci umění 2026.

Mate ve společné výstavě Home Sweet Home. A konečně galerie Josefa Sudka. Výstava Josef Sudek, železo, ocel, stroj. No a co se týká programu Rádia 1, kolega Josef Sedloň si stále užívá letní dovolenou. Dnes ho od 15 hodin ve studiu vystřídá kolegyně Hana Řičicová. 18 hodin pořad Estereo v 19.7. Nonstop dnes si pustíme bez přerušení desku od kapely Něco Něco, nazvanou Útržky. Ve 20 hodin v premiéře nové vydání Velké sedmi, tedy československé hitparády Rádia 1. No a od 22. hodiny se můžete těšit na pořad Radio 1 on stage, kde vám dnes nabídneme záznam koncertu The Naked and Famous z roku 2017. Tolik kulturní servis. Reprízu druhé části vám nabídne už kolegyně Hana a případně můžete nahlédnout na web Rádia 1 sekci kulturní servis. Tam je všechno pohromadě. My se vracíme zpátky k hudbě. Druhou vysílací hodinu odstartujeme ještě jednou novinkou z hitparády Rádia 1, pro kterou můžete hlasovat. Tu mají na svědomí irští Fontaines DC. Single Marianne, předzvěst nového alba, které vyjde v půlce října, Dopamine Chamber. No a Fontaines DC ho představí i naživo o pár dní později, 30.10. konkrétně ve sportovní hale Fortuna. Takže na co se těšit? No a tady je tedy ochutnávka Marianne Fontaines DC na Rádiu 1.

Tolik pozvánka na koncert Fontaines DC, který se uskuteční 30. října ve sportovní hale Fortuna. Novinka Marian. No a teď si pustíme ukázku z remixového alba baltimorské úderky Turnstile, kteří navazují na úspěch desky Never Enough. Never Enough Versions, tak se jmenuje tedy kolekce ať už remixů nebo různých reinterpretací skladeb z tohohle alba, a je to hodně pestrá směsice spřízněných kolegů, kteří se zhostili té role remixerů, případně upravovačů, řekněme, od Blood Orange, Porches, Pandibera, Fortet, Channel Beats, až třeba po OK Lou nebo Eltona Johna, je tam taky Alex G. Prostě celá řada hodně pestrých umělců, uměleckých žánrů, třeba Nourished by Time, další baltimorský hudebník, se zhostil takto skladby Sunshower od Turnstile.

Minutu a půl dlouhá předělávka skladby Sunshine or Turnstile v podání Nourished by Time. Kytar ještě zůstaneme, čeká nás jedna poměrně kultovní záležitost ze Spojených států, kapela, která vznikla z kraje 90. let. The Fun Pelt je zpět s novým singlem, který má název Whirlberg of the Mind.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

belgický label Strum čas od času přijde s nějakým novým jménem na lokální scéně a nejinak tomu je v případě Richarda. Single Loving You to Death z chystané stejnomenné desky, která by měla být někdy koncem září. Zní velmi slibně, ještě předtím, před malou reklamou, jste měli možnost slyšet jednočlenný projekt Big Room se singlem Jimoty. Za tímto pseudonymem stojí Dominic Freeman. No a teď už další jednočlenný projekt Karen Joyce, Nika Retigena s novinkou Wildfire z chystaného alba Rosebud, které vyjde 6. listopadu.

malinko mi to připomíná Broken Social Scene a jejich hymnu Anthem for the 17 Years Old. Tolik Karen Joyce a Wildfire ve 13 hodin 26 minut. Teď nás čeká newyorská dreampopová kapela Star Cleaner Reunion a jejich třetí single Lay on Plastic Moments chystaného alba Umbrella, jejich debutu, který vyjde na konci září. Takže tady jsou Star Cleaner Reunion na Rádu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
3: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
2: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Máme.
7: Kolik?
6: Stovku.
7: Na co?
6: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
6: Máme.
7: Kolik?
6: 300.
7: Na co?
6: Na kino.
8: Koju.
7: Není zač.
9: Máme.
7: Kolik?
9: 500.
7: Na co?
9: Na jílo.
7: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Reklama na Radio 1.
12: No a teďka lekce ze synthpopu, podání dvou protřilých producentů, kteří se v branži pohybují nějakou dobu. Michelle Bass a Lance Shipp vytvořili dvojici Odd and Freddy. Tady to je single s názvem Touch Touch. Potom si dáme další duo, tentokrát Boy Harsher. A jejich nový single s názvem Tough Luck When You Don't Call si staného alba Get Mean, které vyjde zhruba za 3 týdny.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

ukrajinská umělkyně Regina Železňáková alias Regina Koláš. Ještě ve spolupráci se členy bristolského kolektivu Čabu nahrála tuhletu skladbu Vyznávaty. Překladu tuším, že přiznat. No a teď nás čeká dvojice z Austrálie, a konkrétně z Hobartu, která se říká Trot, tvoří Amelia Bessany a Cooper Bowman a hrají takový možná i trošku neuchopitelný art pop, synth pop, art rock, elektroniku, tak všechno naraz. Skladba Incanta přes zvěst nové desky The Limits of a Light Touch, která vychází už tento pátek.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Reklama na Radio 1.

14 hodin 56 minut, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu a zdraví Raoul Palory. Tohleto je ugandsko-americký hudebník Davuna s comebackovým singlem Love's a Congo, přezvěst nové desky Love's Arp, která vyjde z kraje listopadu letošního roku. Davuna rád kombinuje R&B, elektroniku a vlastní nějakou tvorbu producentskou, ale i prvky afrických rytmů, třeba v podobě hry na kalimbu, právě v této skladbě. Následovat bude Erika Badu and the Alchemist znovu, dnes už po druhé si připomeneme aktuální čerstvé album Eriky Badu a producenta The Alchemist, které má název, a to se možná v úvodu vysílání nezmínil, Before the World Blows, tak tady je druhá ukázka Love Me Not. A ještě doplním, že před Davunou a před reklamou zazněla novinka od stockholmské hudebnice a producentky Suzy Ekman-Ronander alias DJ Suzy, skladba Sweet.

0: now just wait. Bitch, I said wait.
1: Oh, look, now you have wax all over your finger.
0: Oh, shit. Okay.
2: Musím říct, že nové album Eriky Badu Before the War Blows úspěšně navazuje na její dosavadní studiovou tvorbu, ať už z 90. let nebo v rámci série New America. Teď už ukázka z 27. dílu kompilace Jazz is Dead, za kterou stojí Adrian Young, který oslavuje nejen jazzové hudebníky, hudební minulosti a v daném případě se jedná o legendární představitele brazilské samby Joyce a Tuti Morena, se kterými nahrál nový materiál, a tady je ukázka Flores Vermelhas.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Jeden z pionýrů japonského ambientu Hiroshi Yoshimura a jeho slavné album Music for Nine Postcards z roku 1982, kde, ze kterého jsem vybral tedy skladbu Dance PM. No a ve 14 hodin 13 minut si pustíme dnes už druhou ukázku z kolekce remixů nebo cover verzí předělávek materiálu z desky Never Enough kapely Turnstile, tentokrát skladba Light Design, kterou si vzal na paškál Blood Orange.

0: CD Nonstop.
1: Domácí indie popkytarovou skupinu Něco Něco založila už koncem minulé dekády dvojce Alžběta Trusinová a Tomáš Tkáč. Jejich druhé album Útržky si vydali v roce 2021 na Znece divnosti. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak trochu polo zapomenutá 80-ková softrocková klasika spolupráce americké zpěvačky a skladatelky Deborah Burke a britského pianisty Juliana Marshalla vyústila v projekt Eye to Eye. Tohle to je skladba Nice Girls. Ve 14 hodin 21 minut si teďka pustíme zase jednu novinku od irského skladatele, písničkáře Oisina Moda z Galway. Single Canary, předzvěst chystané desky, už druhé studiové, která vyjde v listopadu a podíl se na ní také kytarista kapely The Coral, Bill Ryder-Jones.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám, samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
6: Reklama na Radio 1.

písničkářka z New Yorku, ovlivněná Davidem Lynchem, to je Rocky Road, která letos z kraje roku vydala desku Rocky a teď navazuje novým singlem I'm So Wasted. No a následovat bude postpunková umělkyně, řekněme, a skladatelka z Vídně, Anna Francesca alias Beaks, s novinkou Little Silver.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 1. září uslyšíte záznam vystoupení skupiny The Naked and Famous, které proběhlo roku 2017 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s The Naked and Famous v úterý 1. září od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

americká hudebnice a zpěvačka Sarah Matt si přichystala svůj solový debut na 30. října Something Shameful. No a tohle je první vlaštovka, single s názvem Don't Touch Me, You're My Hero. Ve 14 hodin 37 minut si teďka pustíme už třetí single americké dvojice Sylvan Esso, On and On. Sylvan Esso, to jsou Amelia Mead a Nick Sanborn a mezi jejich spolupracovníky nebo takovou širší část té kapely, hlavně tedy co se týká koncertování, tvoří právě třeba Daniel H., kterého jsme zmiňoval dneska už v souvislosti s Ink No World. Album O Unlimited by mělo vyjít už příští pátek, pokud se nepletu, a tady je tedy skladba On and On, Sylvan Esso.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: Milé posluchačky, milí posluchači, už nastal čas loučení, máme 3:45. Na závěr mojí dnešní směny tři kytarové věci, jedna starší od Band of Horses, z jejich debutu Everything All the Time, který slaví 20 let. The First Song, potom novinka od Craiga Freemana, písničkáře amerického z chystané desky All Set the Bone, skladba Cahokia, ano, a potom Queens of the Stone Age, kteří nakonec září chystají vydání nové desky Perfect a venku je už několikátý single Insignificant Other. Tímto se loučí Rau Palory, tracklist skladeb visí na webu Rádia 1 pod mým jménem a já se budu těšit příští úterý za malou chvilku po 15. hodině. Mě tu ve studiu vystřídá Anna Řičicová. Mějte se fajn a naslyšenou.

Těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
7: Moc!
8: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle byla Teres Frecerová a její track Dnes večer mi patří svět. Zdraví vás Hana Řičicová 1. září. Doufám, že to pro vás není moc nervní, moc těžký, pokud třeba vypravujete zrovna děti do školy, respektive teď ne, ale myslím tím dneska. Svátek má Linda, Samuel, napište jim zprávy, popřejte jim, mějte se moc hezky a užijte si tady se mnou do 18. hodiny vysílání. Právě teď Broken Promise od Placebo, kde se potkali na tomhletom tracku s Michaelem Stipem, potom třeba taky Toyota Vangelis, Clara Voden, nebo taky česká kapela Taige.

0: Andrei.
1: Andy.
2: Andy.
1: Andy.
2: Andy.
1: Albert.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Reklama Rádia 1.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
7: Koju.
6: Není zač.
5: Máme.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino.
7: Koju.
6: Není zač.
8: Máme.
6: Kolik?
8: 500.
6: Na co?
8: Na jídlo.
6: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Reklama na Radio 1.

Track Psychic Wound posloucháme na rádiu 1 v 15:25 v úterý 1. září, stojí za ním King Woman. Viděla jsem to v rámci nějakého soundtracku k seriálu. No a před náma už je takovej cover vlastně, dá se říct, Only Love Can Break Your Heart, původně Neil Young, teď samozřejmě v podání San Etienne, jak možná víte, protože už to znáte. Potom taky Tops, no a nebo Sharon van Etten.

0: jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryté. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Kulturní servis.
1: Čtvrt na pět 1. září, první školní den, je stále co dělat. Zvu vás teď právě na koncerty do divadel a taky třeba na filmy. Začneme tedy koncerty. V Rock Café v Praze se od 19 hodin děje Art Kills Me, Off the Cuff a Lebek, což je koncert. V Jazz Doku od 21 hodin divá Bára. V Zex Pubu v Plzni Bára Hrzánová a Kondurango. No a co se týká filmu, tak vás zvu třeba do Kina 35 v 17.

vzhlížet ke hvězdám. V kině pilotů od 20.20, Tichá přítelkyně, 20.45, Spider-Man z Brusu Nový den, v letním kině na Pragovce od 20 hodin Veřejný prostor Františka Skály, v kině Přítomnost od 20 hodin je to Odysea, v kině

10 hodin čeká Pejvické divadelní léto společně s displejem. Pokud dáváte ale přednost toho může zůstanete u přijímače, tak Rádio 1 vás samozřejmě také nesklame. CD Nonstop od 19 hodin nabídne něco a jejich album Útržky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Pro mě úplně nový objev a to se jmenovalo Komáre, Jeraj Cortez se jmenuje ten track, doufám, že se vám to hodně líbilo. Za chvíli taky třeba Něco něco, nebo potom taky Hardest Thing od Julie Jacqueline. Hezký poslech.
1: CD Nonstop. Domácí indie popkytarovou skupinu Něco něco založila už koncem minulé dekády dvojce Alžběta Trusinová a Tomáš Tkáč. Jejich druhé album Útržky si vydali v roce 2021 na Znece divnosti. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Krásný odpolední písničky, zrovna teď třeba Boy Harsher a jejich Tough Luck, úplná novinka. Tough Luck When You Don't Call se jmenuje přesně ten track. Před náma třeba ještě Arlo Parks a Senses, ve kterém se potkali se Samfou na tomhletom tracku. No a po 17. hodině třeba taky česká scéna, Athéna Chlebová, kapela Vlasta, Branko z Bridge, případně taky Ursula Šregy.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

Zkouší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Reklama Rádia 1.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Tohle byly Planety na Rádiu 1, no a před náma jsou třeba Girl Scout nebo potom taky Haim, tahle ta trojice, kterou jsme si myslím docela dlouho na Rádiu 1 neslyšeli, případně taky za českou scénu Never Touch.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
0: Jedna reklama.

Lido Pimienta je úplně nová deska Oi Porti, se jmenuje track, který jsme poslouchali právě teď. No a teď právě 17 hodin a 40 minut, jak už jsem říkala, dneska má svátek Linda a Samuel, tak radši popřejte, než to propásnete. Před náma třeba Sega Bodega, nebo taky Stereolab úplně na konci tohohle toho vysílání. Právě teď si ale dáme Wet Leg.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: Úterý 1. září uslyšíte záznam vystoupení skupiny The Naked and Famous, které proběhlo roku 2017 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s The Naked and Famous. V úterý 1. září od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: cita para regalarte. La noche más loca, ya quiero tocarte.
1: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
2: Rádio 1!

0: Reklama Rádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani mini rampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Příjemný podvečer na Rádiu 1. Posloucháte pořád Estereo. Zdraví vás Martin Mikuláš, hrajeme si z gramofonových desek jako každé úterý. A dneska je 1. září, končí letní režim, tak já mu sentimentálně mávám, ale rozhodně v něm ještě hudebně zůstanu a dneska budeme hrát jenom v chillu. Tohle byl Beck na začátek z alba Odelay a teď přichází Dennis Williams, skladba Free.

0: krásný saxofon. Není divu, protože vám na ní hraje Pharoah Sanders. Posloucháte E-Stereo na Rádiu 1. Tohle je mimochodem letní setík z akce Open Mind, se kterou jsme tento víkend se s létem rozloučili a pod světlem úplňku protančili dva nebo tři dny. Za chvilku si dáme Fun Loving Criminals nebo zpěvačku Maisu Leak s její solovou skladbou Mirrors, jinak známá zpěvačka, třeba vokalistka kapel Incognito. A taky tady bude cover verze písničky Southern Freeze od projektu Son Zeira, za kterým stojí Charles Peterson. Tak už za chviličku na Rádiu 1.
1: Estéreo.
2: Reklama Rádia 1.
3: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
7: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
6: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Estéreo Musique.

Posloucháte Estereo na Radio 1 a tenhle funky groove, a tak to je kapela Uptown Funk Empire, za kterou stojí producent, francouzský multi-instrumentalista, basák Bruno Howard, známý taky jako Patchworks. Tady pod tím pseudonymem dělá takovou houseovou, afrohouseovou a jinou elektronickou muziku. Před námi jsou ještě D-Light, jejich 90-kový hit Picnic in the Summertime, a já s vámi se loučí Martin Mikuláš. Dneska jste slyšeli DJ set z vinylových desek, tak jak jsem ho zahrál tento víkend na akci Open Mind, takže zdravím Toničku a Alana, kteří nás každý rok v srpnu na úplněk hostí u sebe na Marinkotce. Doufám, že příští rok nám to opět vyjde, a přeju příjemný zbytek úterního večera.

0: Reklama Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg. Za 18,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Máme tu úterý 19. hodinu a je tady s tím pravidelný CD Nonstop. Jak je zvykem, domácí deska a dnes padl výběr na kapelu Něco Něco. Toto domácí je už v součásti trio, které bude znít v jejich druhé studiové desce Útržky z roku 2021, které vyšlo na značce Divnosti. Ostatně této značce, kterou založil jeden ze členů i kapely Něco Něco, Tomáš Tkáč. Doplním, že tou frontmankou a zpěvačkou je Alžběta Tkáč-Trusinová. Toto duo v současnosti už obohaceno i bubeníka Václava Švestky funguje na hudební scéně už od konce minulé dekády. Vzniklo původně jako tohleto duo Alžběty Trusinové a Tomáše Tkáče, známého z projektu Pris. Hned svým už prvním singlem Rovina na sebe upoutali pozornost, no a na značce pak Divnosti debutují rok později album s názvem Začíná. Deskou, která na samém začátku koronavirové pandemie představila tehdy nový svěží weird pop, zvuk hlavně založený na lo-fi, různých samplech, analogových syntezátorech a jemných aranžích. No a album charakterizují křehké a i hravé melodie doprovázené osobními texty o vztazích a každodennosti. Vy dnes uslyšíte jejich druhou studiovou desku Útržky, kterou podpořila i úspěšná singlovka Vlny, kterou už znáte z vysílání Rádia 1. Tato druhá deska posunula kapelu Něco Něco více takovému dospělejšímu, vrstevnatějšímu zvuku s výraznějším zapojením kytar i klarinetu. No a album si získal velký hlas u hudební kritiky a vyneslo nominace jí i na cenu Vinyla nebo Apollo. Doplním, že textově se dotýká témat vnitřní nejistoty, melancholie, ale i hledání světla v temnějších životních momentech, což byla i možná právě ta doba covidu. Třetí pak studiové album vychází o dva roky později, album s názvem Třetí. Zvukově se kapela začala tentokrát více přiklánět k potemnělejšímu elektronickému zvuku se špinavějšími tanečními plochami a deska nabízí silná a naléhavá sdělení, přičem si stále zachovává silný melodický cit i chytlavost. Určitě si také pamatujete singlovky s názvem Obrysy nebo Co vlastně chceš dvě. No a po této třetím albu, které vyšlo v září roku 2023, se kapela Něco Něco navrátila o necelý rok později, tentokrát však singlem Nečekej a na podzim ještě další singlovkou Všechno se rozpadá. V tom loňském roce pak přišli s dalším singlem Do tmy a také singlem Nemám zájem. To bylo na jaře loňského roku. No a vy jste mohli kapelu Něco Něco pak už zaregistrovat ve Velké sedmě v únoru s jejich hitovkou Ses Zasek, která dostala i působivé video, a po dalším singlu Noční plán z dubna se nakonec jejich čtvrtá studiová deska objevila v květnu letošního roku před prázdninama a nabídla celkově 8 nahrávek, které přinesly zásadní obrat v energii kapely, a to hlavně díky plnému zapojení třetího člena Václava Švestky, který fungoval do té doby spíše jenom naživo. A jde tentokrát o krátkou, rychlou a hlasitou desku s mohutným kytarovým a postpunkovým zvukem. Texty jsou tentokrát více otevřenější, syrovější a poprvé se dotýkají také témat jako sexualita či vlastní slabosti a nechybí tentokrát i nadhled či specifický humor kapely. Každopádně kapela Něco Něco za jejich fungování od počátku této dekády si vybudovala pevné místo na naší indie scéně. Jak jsem řekl, jejich desky najdete na jejich vlastním nezávislém labelu Divnosti. Teď už míříme na jejich druhou desku Útržky z roku 2021 a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirque La Putica s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Chapiteau Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirque La Putica s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí, vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech s Kohoutem v logu.
7: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
8: Reklama na Radio 1.

uplynul nejenom týden, ale uplynuly i celé letní prázdniny. A s prvním zářím je tady první poprázdninová velká sedma roku 2026. Dobrý večer, nebo taky dobré dopoledne. Pokud posloucháte reprízu, vám přeje Tonto Kocábek. Mě u toho napadlo to, co si určitě pamatují všichni starší, kteří zažili ještě ty dávné doby předlistopadové, že v těch dobách vlastně nevysílala žádná soukromá rádia, vysílala pouze Československý rozhlas. A v Československém rozhlasu v ranním vysílání, vždycky, když se blížila třeba nějaká ta půl osmá ranní, nebo mezi čtvrt na osm a půl osmou, tak měli takové provolání: školáci, už je čas. Mě jako dítě, chystající se tou dobou do školy, to samozřejmě strašně rozčilovalo. Ale postupem času se z toho samozřejmě všichni dělali legraci a spousta lidí, kteří tohle zažili, to už dneska z té paměti nevymaže, tak ti, kteří dospívali nebo vlastně vyrůstali až v dobách porevolučních, už to samozřejmě neznají, ale myslím si, že ty starší, pokud nějací vůbec tedy mezi posluchači Velké sedmi v tuto chvíli jsou, na to určitě nezapomněli. Takže školáci, už je čas, je tady první Velká sedma na roku 2026 po prázdninách. Jako vždycky nás čeká pět novinek, potom 15 postupujících míst, tak jak se řadily vaše hlasy. Někoho si vylosujeme, pustíme si pamětnickou píseň. Jako vždycky. Tak jak to při Velké sedmě čvi české a slovenské hitparádě na Rádiu 1 chodí. A rovnou tady půjdu k první novince. To máme spojení, které možná může někoho překvapit. Mně zase přijde vlastně docela logické a je docela fajn, že na něj došlo. O to zajímavější bude sledovat, jak vás zaujme jeho výsledek. Tím spojením je česká zpěvačka Niva a slovenský producent a interpret Pišta Kralovič alias Fulcrum. Niva zároveň v souvislosti s tímto singlem odtajňuje svoji digitální identitu a stává se opravdovým člověkem, jak mi tady kolegové poznamenávají, což zase má asociace k něčemu úplně jinému, ale to nechám pro dnešek stranou. Niva a Fulcrum spolu vytvořili nový single, který se jmenuje High, a kterým odstartujeme dnešní Velkou sedmu. Sám Pišta k tomu píše. Mal jsem trochu pauzu s releasemi a velmi se těším z tohto nového tracku. Je to gitarová kolaborace s Nivou z Prahy, která mi roky pomáhá s vizuálmi na moje audiovizuální shows. Její vlastní live act byl doteraz založený na její 3D avatare na projekci, kterou doprovázela s Pevom, s Aidkidom na mašinkách. A tento rok se rozhodla, že se bude prezentovat aj svojou tvárou, z čeho se velmi těším. Byciem nám nahrál stále lepší samobílí z kapely Vojdi. Já ještě k tomu dodám, že vy, kteří jste viděli některé koncerty Kuby Koeniga, tak víte, že už na nich se vlastně naživo Niva prezentovala, takže zase tak úplně nové to není. Nicméně myslím si, že to je docela správný krok. Dodejme ještě, že to dneska slyšíte v naprosté předpremiéře, protože single High vychází 4. září roku 2026. To znamená, v případě, že posloucháte Velkou sedmu v úterý, tak až za 3 dny, v případě, že ji posloucháte v repríze, tak to bylo zrovna včera. A zajímavé také je to, že oba dva interpreti si tento nový single vydali sami. Tady je první z dnešních novinek, Niva a Fulcrum a jejich společný single High.

Tak to byla Niva společně s Folkromem. Ještě dodám, že loni v říjnu, to znamená před nějakými 11 měsíci, Folkrom pokřtil své zatím poslední album Míst a právě na tom koncertě v Pražské Akropoli vystupovala Niva jako host, takže možná, že tam to společně upekli tu budoucí v tuto dobu, budoucí spolupráci dnes tedy završenou společným singlem. Pokračujeme dál. Druhou dnešní novinkou bude kapela Yellow Sisters. Yellow Sisters je původně ženská vokální skupina, která v roce 2025, to znamená loni, oslavila už 20. výročí svého založení a existence. Jejich hudba jde napříč všemi možnými hudebními žánry. Dost často pracuje s prvky zvukového experimentátorství a i vlastně tím vizuálním prvkem čtyř zpívajících žen. Jejich hudba je mimo jiné inspirovaná africkou hudbou, americkým soulem a karibským reggae. No a Yellow Sisters u brněnské značky Indie Scope chystají své nové album a avízem tohleto alba je nový single, který se jmenuje Máme tu víkend, ve kterém si zahostoval Andrew, známý to beatboxer, asi netřeba představovat. Tady je druhá z dnešních novinek Yellow Sisters a Andrew ve featuringu ve skladbě Máme tu víkend.

0: Dořádám z dnešních novinek Yellow Sisters a máme tu víkend s výpomocí Andrewa, co by beatboxera k jejich vokálním projevům. Před námi je třetí dnešní novinka a musím říct, že se dneska kolegovi Zdendovi Lichnovskému podařilo vybrat samé novinky, které tak nějak tím školákům a studentům usnadní nástup zpátky do studijního procesu, neboť jsou to všechno písně takové hodně pohodové a hodně oddechové a hodně, dá se říci, neproblematické. Třetí novinkou dnešního kola totiž bude kapela Hihihaholky, ty asi představovat nemusím, ty docela poslední dobou frčej. No a kapela Hihihaholky vydala v pátek 21. srpna nový letní single s názvem Český léto, což je trošku jako malý paradox, tak nějak na konci toho léta, nicméně možná je to právě určitá snaha si to léto pokud možno co nejvíce prodloužit. Abych ocitoval, skladba je pocitový a myšlenkový proud o létě a současně jemné nostalgickou a ironickou výpovědí o tom, jak může na člověka působit prázdninová realita. Langoš, točený pivko, cesta vlakem, koncerty, dobrý jídlo, moc jde břiše, ale je fucking FOMO. Novinka Český léto kombinuje chytlavou atmosféru s autentickými pocity zranitelnosti a letního přetlaku. Obsah singlu je postavený na kontrastu mezi fake světem sociálních sítí a obyčejnou krásou českého venkova, kde má hlavní slovo pánek s limonádou, houbaření v lese a ticho bez signálu. Jedeš vlakem, míš stromy, v hlavě stories, co zažila, kde jsi nebyla, co má smysl a co bylo, když byl malej. Je jeden z ústředních motivů písně v prostřednictvím vypořádání se s vlastním tělem a tlakem na ideální summer body. Jeho holky se v textu s charakteristickou nadsázkou opírají do letních nejistot všech mladých dam, které třeba mají nové plavky a necítí se v nich dobře. Tak to je úvod k tomuhletomu dnešnímu singlu. Ještě možná bych tady ocitoval třetího ze skupiny Hihihaholky, který vystupuje jako taťka Maťka. Taťka Maťka říká, rád bych podotkl, že jsem byl v produkci tohoto tracku donucen. Dlouho jsem apeloval na to, abychom stvořili death metalovou skladbu, ale byl jsem přehlasován v kapelním konsenzuálně demokratickém procesu. Představa Holek byla jasná letní tucka, a tak jsem pro inspiraci zhledal příslušné díly kultovního online seriálu pro všechny hudební nadšence Kumšt a takovou tucku stvořil. Klíčové prvky, omezení délky skladby na 3 minuty, naše běžná praxe je minimálně 5, maximálně 4 vrstvy, bicí, basa, synťák a vokál, double time, krátké sloky a dokola se opakující refrén. Tady jsou Hihihaholky a single Český léto.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě hle.

0: Najděte dnešní možný. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Tak to byly Hyha Holky Trio z Prahy a jejich český léto, pojetí léta, tak jak ho vidí právě oni. Před námi je čtvrtá novinka a pod tu je podepsaná kapela Taskent. Taskent je docela zajímavý spojení dvou pozounů a rytmiky, respektive dvou pozounů a buď basy nebo kláves a bicích. A Taskent je kapela, co kombinuje poetický rap, doprovázaný dechovými nástroji a před pár dny se vrátili z festivalu v Banátu. No a na podzim se chystají pokřtít další single v Back Jesus, kde vystoupí právě producent David Hecik se svojí kapelou Pluto. Teď ovšem mají venku single s názvem Grand Hotel Praha a my se v tuto chvíli pustíme. Skladba prý vznikla pod vlivem rodinných událostí autora většiny hudby kapely Petra Schovanka, který je v tomto případě nejenom zpěvákem, ale i autorem textu. Taskent a Grand Hotel Praha.

krok. Všechno se změní, všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: snad víc než tady. To asi.
1: Další pohled na letní atmosféru, byť v tomto případě ne tolik veselý nebo rozjuchaný, nebo jak to říct, aby to nevyznělo nějak pejorativně. Před námi je pátá a poslední dnešní novinka a jedná se opět o kooperaci a tentokrát se sešli producent Barel a rapper Anky. Oba dva už vlastně taky docela zavedené entity na domácí hudební scéně. A jestliže holky měly český léto, Anky s Barelem mají první společný léto. Nový single První společný léto je prý poctou partnerkám obou protagonistů a dospělosti. Producent a interpret Barel spojil síly s rapperem Ankym pod hlavičkou Championship Music a vydávají nový single První společný léto doprovázený zábavným videoklipem, který se objeví o pár dní později. O jeho režii se postarala Tanja Lvovská. Skladba je osobní odpovědí poctou dlouholetým partnerkám, otevírá témata spojená s přechodem do nové životní etapy, dospělosti, zakladání rodiny a zodpovědnosti za její zabezpečení. Jde o nostalgické hodnotí za těžšími časy a oslavu vytrvalosti ve vztazích. Tenhle song je tribut našim ženám. Jsme oba v dlouholetých vztazích a moc dobře víme, že to s námi ženy nemají vždycky lehké. Snažíme se na sobě i na vztazích pracovat s tímhle trackem. Chceme oslavit všechny partnerky, které při nás stojí v dobrém i zlem. Přibližují hlavní myšlenku oba autoři. Tady Janky a Barel společně ve skladbě První společný léto, poslední to dnešní novince.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Slyšeli jste poslední z dnešních novinek společnými silami vyplodzenou skladbu První společný léto rapera Enkyho a zpěváka a producenta Barela. Logicky si tak dostávám k místům postupujícím, v tomto případě k pozici číslo 15. Na té skončila skladba, která je v žebříčku druhým týdnem. Minule byla čtvrtá, dneska se trochu propadla. Nicméně na 15. pozici dneska jsou Brankos Bridge a jejich Wallflower.

To bude Brankos Bridge a skladba Wallflower. Následující píseň nebo track se drží v našem žebříčku nepoměrně déle. V tuto chvíli je už pátý týden. Tady společně jsou zpěvačka Mili Janatková, producent Jarda Kořán. Skladba se jmenuje Rytmus a stejně jako minule ji dneska uslyšíte na 14. pozici.

rostodivná rytmická skladba nazvaná Rytmus, Milia Natková a Jaroslav Kořán. Nyní budou vystřídání novinkou z kola minulého s pěvačkou Rozálie Chládková, což samozřejmě není ta Rozálie s tím akordeonem, ale úplně jiná dáma a její single se jmenuje Antidota.

Rozálie Chladková a Antidota. No a stejně tak jako Rozálie Chladková je i novinkou z kola minulého následující píseň, která se jmenuje Paprsky a zaspívá a zahraje vám jí kapela, dámská kapela Melozína.

byla Meluzína a Paprsky. Na další pozici uslyšíme kapelu, která tady je třetím týdnem. Folkotronická kapela, to je folkotronická kapela Foxou, která má novou skladbu Tvoje hvězdy na druhém albu nazvaném Eva, které následovalo debutové album Adam. A tady je pro ně dnes 11. místo. Foxou a Tvoje hvězdy.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.
5: Dozněli Foxo a Tvoje hvězdy a před námi je skladba, která je v našem žebříčku ještě o týden déle, to znamená čtvrtý týden, už dneska posloucháte track z zatím posledního alba skupiny Lajky s obskurním textem i názvem Muž, co se nerad skloňoval. Já jenom protože to vím, připomenu, že nebo pozvu, že Lajky můžete v Praze slyšet za měsíc a něco. Takže si to můžete vychytat a teď přesně datum z hlavy nevím. V každém případě tady jsou Lajky a Muž, který se nerad skloňoval.

0: je noc.
1: Tak to byly Lajky a muž, který se nerad skloňoval. Lajky jsou z Třeště u Jihlavy, zatímco papírový draty jsou z východních Čech a mají tu píseň Krajinou.

Skupina Papíroví draci a jejich skladba Krajinou. I další skladbu jste tady už několikrát slyšeli. Jmenuje se Egal a vytvořil jí pařížský producent a klávesista a člen mnoha kapel Jan Fix. A dneska už vlastně je v našem žebříčku po čtvrté. Tentokrát je tedy na místě osmém.

to byl Jan Fikes a skladba Egal. Na sedmém místě, stejně jako v minulém týdnu, sedm týdnů ve Velké sedmě, je skupina Drtěkol a jejich skladba Leščí. A jenom doplním naše pravidlo, že pak, když tato skladba příště nebo do příštího kola nezvítězí, pak ji dneska slyšíte po sedmi týdnech naposledy.

mapy, která vyšla na značce Don't Panic. Jestliže jsem tady hovořil o tom pravidlu 7 týdnů, pak můžu v tuhle chvíli prozradit, že právě po 7 týdnech nás minule odpustila Tereza Hrabíny. Nicméně asi můžu prozradit v tuto chvíli i to, že se z minulých novinek dostalo do hlavního žebříčku všech 5, což znamená, že kromě tedy náhrady za Terezu Hrabíny, tam jsou i další 4 skladby, které pochopitelně tak vytlačily jiné 4 skladby z našeho žebříku. Vy jste v tuto chvíli už slyšeli 2 z nich na 13. a 12. místě a nyní si pustíme tu 3., kterou je Athena Chlebová, která má venku nový single Easy. Pro dnešek tedy na 6. příčce.

Athena Chlebová a Easy dneska na místě šestém, velice poklidná letní píseň. Ještě než si pustíme první pětku našeho dnešního žebříčku, tak odbočíme a pustím vám právě onu skladbu, která říkáme pamětnická, skladbu, která nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, skladbu, která je jenom připomínkou času dávno minulých. A já když jsem dneska přemýšlel, co vám tady dneska připomenu z té doby minulé, tak jsem si úplně mimo děk všiml, že má dneska kromě Lindy svátek i Samuelo. A já vlastně nevím, jak to je se současnou činností, ale vím, že

rodiče nebo všichni, kteří se zajímají o domácí DIY scénu, vědí, že byla celkem svého času čilá značka, tuším, že ze Strakonic vznikla, ne, v Písku. V Písku vznikla značka, která se jmenovala Samuel Records, kterou založil Jan Klouček, kterému se právě říká Samuel, což byl bývalý člen kapely Lahar. Kdo znáte Lahar, tak víte, v jakých žánrových oblastech se pohybujeme. Pro ty ostatní dodám, že tenhle ten label se samozřejmě v duchu toho zaměřoval hlavně na hardcore a punk a zpřízněné žánry. Na značce Samuel Records vyšlo hned několik titulů převážně jihočeských kapel a takovou, řekl bych, dvorní kapelou nebo vlajkou lodí, říkajte tomu, jak chcete, byla kapela ze Strakonic, která se jmenovala Landmine Spring. Landmine Spring fungovali, vydali tuším, že asi 4 alba, byli na stahaté scéně velmi oblíbení a potom, co se nějak odmlčeli, tak jejich kytarista Jirka posílil kapelu Sunshine, ze kterou potom hrál docela dlouho. No a já jsem se vlastně s produkcí Samuel Records seznámil tak, že, a teď doufám, že to není mylná informace, v roce 2001 Samuel Records vydali naprosto pěkný sampar nejrůznějších kapel, který se jmenoval My Time Is Over. Obsahuje 18 tracků, z části těch jihočeských, ale z velké části i různých jiných českých kapel od jiných labelů a potom taky nějaké zahraniční záležitosti. Nicméně je vlastně docela hezkým tehdejším průřezem touhletou scénou, takže tady najdeme nejenom třeba písecké Suffer, pankáče, který taky, myslím, vydávali na Samuel Records, ale jenom samozřejmě ty zmíněné Landmine Spring, ale i třeba táborskou kapelu Blank, ve které hrával Amák, pražské Anyway, pražské Gnu, královéhradeckou Temu Eleven, chebský Albion, pražské Volongong, pražské Point, Better Way, myslím, byli z českých Budějovic, mám takový pocit, Delusion taky, a tak dál bych mohl táborský Voodoo Toys. Prostě bylo tam toho na týhletý desce hodně a pro určitý seznámení se s tou scénou v té době těch samparů nebylo mnoho. Já to CDčko mám ještě do dneška někde doma, takže rozhodně, kdybyste na ně někde narazili třeba v bazarech nebo tak, tak docela doporučuju. No a jak to vypadá se současnou aktivitou Samuel Records moc nevím, ale před časem Landmine Spring po mnoha letech odehráli nějaké koncerty po dlouholeté pauze a jeden z nich, který se konal v roce 2024 na pražské Sedmičce, čili na Strahovském klubu 007, tak byl zaznamenán a právě Samuel Records ho v srpnu roku 2024 vydali na černém vinilu. Takže zjevně činnost té značky nebyla úplně ukončena a občas se od ní můžeme ještě něco dočkat. Také bych měl možná připomenout, že kromě samotného vydávání CDček a vinilů Samuel Records vydávali i žánrový žánrový zin, který se jmenoval Kill Your Dreams a který právě mapoval jak tu zemskou, tak zahraniční undergroundovou scénu v těchto těch hudebních vodách. No a my si právě tato ten sampler z roku 2001, mimochodem Samuel Records jsem našel, že vznikl 1999, nevím, jestli je to pravda, ale možné to je. Tak tato ten sampler vyšel v roce 2001, aspoň doufám, že se nemýlím, a my si z něj pustíme právě ty zmiňované Landmine Spring a skladbu, kterou jsou na tomhletom samparu, který ještě jednou připomenu, se jmenoval My Time Is Over, zastoupení Landmine Spring a dnešní pamětnická skladba nazvaná Wood.

0: To byla dnešní pamětnická strakonická kapela Landmine Spring a skladba The Wood, kterou najdete na soundbaru My Time Is Over, vydaném na značce Samoa Records.
1: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
0: No a před námi je další novinka z kola minulého. Pro dnešek páté místo Velké sedmi, Usua Seregi a Flower Tooth.

Prosím vás, Sergej a Flower Tooth pro dnešek místo páté. Na tom místě čtvrtém je Pozdudba se skladbou Polana 26 a jak jsem tady hovořil o tom, že píseň liší od Detikol je tu 7 týdnů, tak 7 týdnů je tu právě i Polana 26 od Pozdudby. Tady je pro dnešek čtvrté místo.

bylo po 7 týdnech 4. místo pro Pozhudbu a jejich Planu 26. Než si pustíme první vítěznou tracku dnešního kola, tak tady mám tu milou povinnost vám sdělit jména výherců. Vy, kteří posloucháte Velkou sedmu pravidelně, víte, že každý, kdo hlasuje, může být vylosován a ten, kdo je vylosován, něco vyhraje. My tady ve Velké sedmě většinou jako výhry máme produkci české hudební scény a nebo lístky na třeba festivaly české. Nicméně dneska tu máme výjimku a dnešní výherci dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které často vydal americký hudebník Kurt Weill. No a pokud neposloucháte sobotní reprízu, posloucháte úterní originál 1. září, pak ještě máte možnost stihnout vystoupení Kurta Weilla v Praze, které, pokud se nemýlím, je zítra. Takže dnešní výherci, kteří dostanou CDčko Kurta Weilla, jsou Vladimír Pokorný, Barbora Postlová a Julie Šolcová. Takže Julie Šolcová, Barbora Postlová a Vladimír Pokorný si počínají zítřkem mohou zavolat do kanceláře Rady 1 a hlásit se o svoji výhru z Velké sedmi, kterým ještě jednou zopakuji, je CDčko Philadelphia's Been Good to Me od Kurta Weilla. No a vy, kteří jste vylosováni nebyli, ani jste nevyhráli, nemusíte být vůbec smutný, protože hlasovat můžete samozřejmě i v koho dalším a potom tak vyhrát v příštím týdnu, to znamená 8. září, lístky na festival Reconnect 2026, který proběhne v Brně od 1. do 3. října. Já jsem na Reconnectu byl poprvé loni a musím říct, viděl jsem tam naprosto skvělý koncerty, třeba Pasti nebo Acid Row, nebo Esa z lesa, nebo Libereckých drom. A rozhodně všem tuhletu akci doporučuji, protože večer jsou koncerty v různých brněnských klubech a dopoledne můžete vidět nejrůznější workshopy a panelové debaty a naučné informační setkání, řekněme. Viděl jsem tam loni naprosto skvělý program o AI využití hudby. Ne tedy v tom špatném slova smyslu, kdy někteří nechávají AI za sebe tvořit, ale v tom, o tom, jak může AI muzikantům pomáhat. Tak, a to bude až příští týden. Tentokrát je tedy ještě jednou. Dnes se vyhrávalo CDčko Kurta Weilla a dostanou ho Vladimír Pokorný, Barbora Postlová a Julie Šolcová. A my si můžeme v tuto chvíli už pustit třetí místo dnešní Velké sedmi, na kterém stejně jako Pozhudba, stejně jako Drtikol, i Marie Kyšlovský je už 7. týdnem a dneska z minulého 6. vyskočila na místo 3. se skladbou Jsou dny.

Posloucháte Velkou sedmu na Rádiu 1. Slyšeli jste právě třetí místo dnešního žebříčku Marie Kyšlovsky a její skladbu Jsou dny. Na místo druhé vyskočila, pokud jste dobře počítali, tak víte, že zazněly čtyři novinky, tak na místo druhé vyskočila nejúspěšnější novinka z kola minulého, jižní kapela Vlasta a jejich skladba Chci jet někam na jih.

přijet někam na jejich, kapela Vlasta a dneska druhé místo ve Velké sedmě. Vy, kteří posloucháte pravidelně, asi nebudete překvapení, když řeknu, že na prvním místě stejně jako v kole minulém skončila Květách za pomoci Pasti skladba Přesila a její míněno Květách nové album nazvané Zkousaný svět.

0: je, čau, Lauro. Co tady sedíš, jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten vod naproti, ten zrzavej. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Doznělo první místo dnešní velké sedmi. Skupina Květách a jejich Přesila z hostující Pastí. Před námi logicky jenom a pouze rekapitulace. Jako první novinku jste dneska slyšeli nečekaně kytarové spojení Nivy a Fulcruma ve skladbě High.

Nakonečně pátou a poslední novinkou byla další kooperace v dnešních novinkách. Tentokrát to byly Anky a Bareo a jejich track nesl název První společný léto.

No a po drsněčkách z vlasti jste dneska na první příčce slyšeli dneska už kapelu Květách s výpomocí Dana Kranicha z Pasti a skladbu Přesila.

0: Další kolo velké sedmi na radu jedné je za námi. V tuto chvíli se sami loučí Tonda Kocábek. Doufám, že nám zachováte přízeň, pošlete hlasy některým z písniček, které vás třeba zaujaly, nebo vám otevřeli nějaký nový obzor. My s vám za to možná odměníme tím, že z hlasujících někoho vylosujeme. Užijte si poslední teplé dny tohoto roku, kterých podle všeho už nebude až tak tolik. A za týden opět s velkou sedmou na Radio 1. Všechno teď je hit, letí dron, hoří dům, kopu bunkr, já chci pryč. Koupil jsem dětskou plynovou masku, po nocích mapuju cesty, brzo to praskne, nespy, něco se mění.
1: Velká sedma s Kocábkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, focaccia, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
6: Moc!
7: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu skupiny The Naked and Famous z roku 2017.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu skupiny The Naked and Famous z roku 2017.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu skupiny The Naked and Famous z roku 2017.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam koncertu skupiny The Naked and Famous z roku 2017.

much. We are the Naked and Famous. Thank you for coming out.

0: Rádio 1 on stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení skupiny The Naked and Famous, které proběhlo roku 2017 v Lucerna Music Baru.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Amen.

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.